0: je krátce po druhé.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Až jednou ze snu zas budu volat. Jenom tvoje krásné jméno, které v hlavě mi utkvělo, velkou dálku budu chtít zdolat. Tohle přece nemá smysl, zaťuk

Až jednou zesnu, pak budu ticho. Zůstane tu blbá píseň a v ní jenom blbé řádky. Možná řeknu, no to je psycho.

Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá, a z bazénu hříškem vzhůru vzlétá leklá akvapela. Stóny nad pozemských chorů, na půl ryba, na půl žena, křídla antilů dík chloru, voda barví do zelena, tedeptá.

před psím vínem, které slávne, co se tváří jako hrozem, které maximálně zvládne, když se snaží povelk noze, tedem tam.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

to temné pudy. První pán byl plešatý a druhý nosil kýr, třetí měl zas hlavu vod na to. Čtvrtý pán, co kdysi hrával dobře na klavír, po ránu měl žízeň proklatou.

0: je hotovo a voda na krok syčí. První pán si do apartmá mladé chlapce zval, druhý zase střídal tucty žen. Třetí byl jen ničema a čtvrtý pán se rád ukazoval v parku obnažen. Kdyby někdo kastroval čtyři vážné pány, zděšení by veliké nedalo nám spát. Byl by to čin barbarský a jistě nehumální, tak se může vpravdě jen kocourovi stát.
1: Vy jste trapa?
2: Ano.
1: Skupina,
2: chodil jste. Z Prahy.
1: Z Prahy? Mhm.

bodů prostý, právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlapci jdi. Duška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci dí. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Na místo rozumu některým z nás měli dát křídla.

přemýšlím. Každý po svém hajdy láme, oba chcem i on i já. Hajdy, dva mají tě rádi, hned ledva tě hajdy chtěj. Tak on pro ní, když má den, vstřelí gol za FC Bern. Já zas báseň přednes

ztrácím svůj vliv, to můj čte večer líbezbrief. Hajdy, dva mají tě rádi, hned ledva tě hajdy chtěj. Tak jsme došli k tomu, že oba nás mít nemůže. Jasné slovo chcem od ní, tak hajdy, teď se rozhodni. Hajdy, teď nalij pravdy, ostrouháli on či já. Mylně žil jsem v naději, kohože má raději. Zasnoubila se s ním hned, když

úsměv, co ti tak sluší, úsměv, co tak dobře znám. A smutek se najednou ruší, jo, to jsem si vždycky moc přál.

0: chlapům se moc nehodí.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: schod dolů a metrem na háji.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

kdo by jednou chtěl bejt poprav dětskej chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a stačí, aby se jí drap,

dárky. Vezou kávu, sýr a zástavu. Z nevyhraný války.

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku rum, do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve škodovce tisícovce jezdím denně.

Ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě se mi přejel hlavu. Za mnou hledí její smutná oči.

přijel jsem slepici cestou do Hradce, přijel jsem vrabce a takhle se vám blížím k Brnu a pak jsme asi týden jedli srnu. Už budu Michalovce.

hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí na to cestou červená. Byl první, co z nebe spadl. Byl první, co z nebe spadl. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály,

motýlí výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal si

ruku a světlo, světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

všechno hrozně blízko. Přemýšlím, co bych ještě měl, když je splín, je i nebe nějak nízko. Něčeho kus urvat, to bych

někdo mi to jednou všechno sečte, komu jsem dával a komu snad bral. A já mu slíbím, že už budu hodnej, sliby chyby jsou a pojedu v

Steiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodí.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Soch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

steku, jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledat. Co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá. Musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Jura. Rodina sedí v trávě, směje se a snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud věji, ach sud věji. Že jednou přijde ona chvíle,

zní tak cize. Je čas zasévat na poli a je čas na poli sklízet.

druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

Je příměří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitů marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

už máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva.

znamení a řekni jo, jo, jo, jo, chci tě, ať je to pěkný a hlavně na pořád.

sladce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozutekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

barometr ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výši.

čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky.

Prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů,

žádná křehká duše, ale pěkná mrcha v milostný předtuše. Život ti vyprchá, malá mořská víla, ta bestie žravá, malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl,

a neopouštět vlastní řady snů. A neopouštět vlastní řady snů.

jsem si myslel, že se všechno v lepší změní a všechno bude znovu, jak má být. Že zase vyjde slunce.

sraných prosnů. A proti slunku jiskru vína uvidím.

kostele svatého Jakuba začala mše. Varhaníkovi pomalu stéká pod počele. Myslí si na krásnou zborisku na kůru. Někdo by se v tom babral, ale on to tak nebere. Duše je nesmrtelná, na to je času dost. Rádio hlásí nic moc počasí. Je neděle a varhany rozeznívají sklenky na kuchyni.

Slyším skřípat výtah, kdo si jede do nebe, a jiný mu hoří peklo v nohách postele. Co na tom sejde, každý má svoji víru, někdo skočí na každej špek a jinej nic nesežere.

0: posteli krásné zboristky začala mše o těle. Varhaníkovi pomalu stéká pot po čele.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

budem s okamžiku. Řekl jsem, mluv a uvěřím, nezbytná ústa zvyku.

čekám, až tma zblekne. Noc nám snad ještě uvěří, nechci tě vidět ve dne. Nechci tě vidět ve dne. Nechci tě vidět ve dne.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád.

0: a bez nalíčení. A ten největší osel, ač vždycky jede na slon.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli,

pusty. Vede přes pustý sad až k čarovnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

šeptají a pařezy svítí, loučí se světovým budoucích vojí, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí, nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví v čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety,

Za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád, pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podebere. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy. Tam zabalená v dece a ještě trochu nesvá, spí moje krásná sestra. Ústa má zalepená jídlem a zavázané oči a chudák neví, neví, co si počít, raději ať ještě chvíli leží. Ať si odpočine, na ničem jiném přeci nezáleží, na ničem jiném přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije, jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak srásu mít být strmý,

kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní. To bych rád prostřel, prostřel na kameň, jenom tak na dva kroky od ní.

z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu plestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy.

Jak jsou rozčesané slzy, milion nitek smutnění. Pláč, který nikdy neomrzí, a kámen v líně.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Ještě chvíli, zůstaň a neodcházej.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

na Petřín už míří 4 příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce,

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď má.

0: nahájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrubová tma a světla upátek, dokonce semafor na mě jde.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

pojďme zase trochu žít. První se omlouvá další vztah a vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přečíst na dluh života.

a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se mi na zpátek.

dna ještě nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se. V křečova se vřít a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížet.

kdy už konečně taky jednou já pořád tahat do prázdna. Promiň, teď si

ty do čerst těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

Ua. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka mušel kolíbat. Robil všecko.

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Jsem holka, která překáží, pořád se někde plete. A když se slova odváží, tak říkají, ale jděte.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce vah. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

s vám, já znám tu zemi, znám. Boubínk, Vilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lysá hora, Velká Fatra, Černochov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvín, Gerlachovka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam. Já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Terštejn,

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

syn na koni, na jolničky zvoní, zas malé děti uvěří, z kuchyně to voní. Kdo do vánice vyhlédne, ať klidně hádat zkusí, zda vidí vločky sněhové,

opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkounké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme po

ještě ne, já ještě ne. Mám srdce z písku, oči z vody, jazyk strní,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Odpočiň si.

0: Pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine.
0: Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech

naposled hladíš mrtvý tělo, máš prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, odčenáš zběl. Valašský drtivý styl, valašský drtivý styl.

0: srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic. Valašský drtivý styl ze všeho nakonec byl. Valašský drtivý styl a k smrti jenom pár chvil.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka. Jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva. Manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out.

všechno je tak a nebo jinak. Všechno je stejný dokola. Černá je bílá a bílá je černá.

dál ke břehu řeky. Zkoušíme přejít vrcholky hor, ještě se tančí, trochu se bojím, a čas mi říká, tak ho chupoj.

vždycky, když se stmívá, chytám druhý dech pro noc, co mívá prsty.

ráda, ale všechno je na svém místě a nikde nejsou žádné chyby, jen zarletou tváře a ty mlčí jako ryby. Něčí kroky mizí v tichu a v tichu.

sčítám pro a proti. No vlastně, co mi zbývá?

svini za matku, tak budeš zase prasetem, Berto, a nezmatkuj. A když má otec kotec a matka čukaje, tak budeš

konci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: řadnic. Na sobě v tu chvíli už nic, tak nebojte se slečinky, až dojde u mě na činky. Budete tu mít borce, co nevejde se do vzorce. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak. Vím jak často a kolikrát, to všechno vím, ale nemám s kým, ale nemám s kým.
1: Jednou tak v noci při návratu domů, s kratkou po sněmovní terase jdu, když tu vidím chlapíka u paty domu, podezřelého už od pohledu. Jak nepokrytě tu v lampy svitu, šteluje nálože dynamitu. Promiňte, povídám, nechci se mýlit, říkám si, radši si to ověřím, ale jako byste tu chtěl za malou chvíli vyhodit sněmovnu do povětří. Musí to být, řek ohnivě, k čertu s tím barákem, ať žije anarchie. Že občanská povinnost každému velí v takovém případě zakročiti, hleděl jsem zjistit reálné jeli o přednostech státu ho přesvědčiti. A že svoboda, svornost a demokracie i pro něho přeci žádoucí je. Půlnoční vítr se od řeky zved, strach utužil můj řečnický natolik, že by se co nevidět stal patriotem i houpací kůň. Má slova jim nakonec pohnula tak, až se mu slzami zakalil zrak. Tak jsem se hrdině postavil za stát, chlapík se po chvíli sebral a šel, jen já toho večera nemohl zaspat, vlastní řeč plamenou v hlavě jsem měl. A než bych si dal něco pěkného zdát, začal jsem o ní sám pochybovat. Do dneška váhám, zda si má země takový chvalospěv zasloužila, navíc ten chlápek zažehl ve mně myšlení.

Pastýřů, pastýřů, špatně se zdíval, jak se vysoko na špičkách vznáší, jak statečně klopítá si vyhodit z kopítka, ztratila zvoneček v šáši. Chytil se o kořen,

Zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál?

křídla, na břehu jezera, na rameno si mi brečela. Brečela. Stráň u vody opilují včely, vítr ti fouknul do vlasů, slunko zapadá, tak snad aby jsme jeli, je málo času.

Byl to vždycky lump, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejet hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke dvou metrům a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou znost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. V báru padne jeho jméno, barman shaker rychlej střese.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: a zvednem spolu pohár.
1: Zastavil mě na ulici pán,
0: že mám ale dobrý nápady.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve výrotoči se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstati.

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

vstávají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český les. Za vodou, za řekou, za jezem si zpívají,

jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívají, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích,

hledej, po špičkách přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní na dech.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když zbraně utichnou, převlékají se kabáty, tak si vzpomeň na bolest, paň mámy a pan táty. Taky dobře pamatuj, jak rychle může přijít bouře, když se plní obloha krutým a zlým obětním kouřem. A že bez boje se vzdát je stejné, jak zbaběle dát do rukou kruté moci zbraně, pak jen planě látit na ně.

Do vodopádu u mítinky skáče voják, myje vzpomínky poněkud černé. Poněkud černé. A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky.

Jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rozplynem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na odsun. Uplývá stín se stínem, v hospodě debatuje nad vínem. Armáda spásy, co čeká na odsun. Jsi tajemná tůň s leknínem, jak řasy na potoce za mlýnem. Plynou tvý vlasy až někam k prahotu.

plynem, přežijeme skupenství rostlinem, podzim už hlásí,

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again.

stence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer, samý jenom

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme.

bezbrana. Záři žlutých svíček smutně je. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal zlatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti. A nikde ani náznak něžnosti.

0: si Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven,
1: tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: obecního rozhodu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

zapaluju sirku, zapaluju sirku, liju Johnny Walkera na Walkera Jirku. A teď budu ignorant, letí Heidegger, Heidegger.

nábřeží s křivancem mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak blůh

praskující letadlo klesá na dleninku. Včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací.

Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou

tvých očích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prýs je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out
1: and touch me. Kurde, dnes si zase píská.

Moula jeden asi nezná milování, lásko něžná, ať se přijde večer podívat. Od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodinách

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit. Zlehka doladí.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu a šidím návrat.

Já na vojnu se dal pro nešťastnou lásku, smrti jsem se smál a život dával v sásku. Já u radnosti v boji jsem se brzo proslavil, ale nejtěžšího břemene se

mi tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly.

jest, škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest, co je zdí, co je ploch smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov sto barevných slov.

a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás ze svíc. Tolik velikých slov si za ta staletí zažil, tolik zmarněných let, tolik zbytečných

Shit,

proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti, všude samý monitor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

válím tady za rohem, duáře sluní. Pojď blíž, snad se nebojíš. Vem si ode mě kokosku, trošku už hudlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, neboj blbě. Vem si ode mě kokosku.

na obloze visí. Slunce jako placka, v hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera,

0: Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený spratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka, 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá, stvrdla jako moje játra. Žmoulám lístek od šatny, kabát jsem nechal šatnářce, a mám zas pocit úchvatný, jako kus špuntu ve flašce. Už je zase jaro v ulicích.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky,

S tě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Se zrakem dolů k zemi hledá.

chvíli Sing, sing už ležel v tmách a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdraví orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám, až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Pokud vím.
1: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

Pingl za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek od domova.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten list?

střihům v paměti zkoušíš uvěřit. A co jsi zapomněl?

0: Tak ty jsi nepřidal?
1: Ne.
0: Tobě to nechutnalo?
1: Chutnalo.
0: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi si ještě?
1: Co na to říct?
0: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

někdo stále obtěžuje. Je mi lépe, když zapomenu, že tu je. Je tu v domě, já vím o něm, on ví o mně. V našem domě, já vím o něm, on ví o mně. Žijeme tu vedle sebe hezkou chvíli.

zrcadla. Klec by spadla, je to pohled do zrcadla.

mobilu pročítám si došlou SMSku z reklamní agentury bezdrátový přenos. Říká, že otvírají spovědnice v Tesku, prostředí příjemné a non-stop otevřeno.

0: Těšíme se na vaši návštěvu a upozorňujeme, že pokladna číslo 99 je zcela volná pro vaše nákupy.
1: Manažer pro charitu a duchovní služby má modrou košili a v kapse vysílačku. Každému zodpovědně splní jeho tužby. Ochotně do vozíku smění pětikačku.

mají kas, tam kam nás dostrkal svět. Nemáme čas. Nemáme čas.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Pasoljanko krávy, a kačenka pávy, Janoškova kráva, zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemysli, má milá, že je to dobrota. Už Janíčka vedou přes nitranské pole, má ti na něj volá, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

0: hlavy uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas líš
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

cíni podal mi deštník a pláž a láhev vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

suši. Ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš. Ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

supy a tím zrak nuda neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustí.

ať není pro tě řetězem den pod ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duše.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Povídá jednou Abraham.

Jsem noční hlídač, co světlo za tmu střídá a vlastní stíl.

Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší. Co mě slyší zpívat, zpívat a hrát. O vteřině tiché a ještě tiší. V rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance. Jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

jako bych tu seděl já na břehu řeky. Rákosí se kývá a voda plyne. A jak se mi zdá, je rok 700.

Mlhy pára v mě jara často sahá po hvězdách. Záží kloty do temnoty, do domu se plazí strach, do domu se plazí strach.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kam, v zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je večer, v nohách dlouhou cestu, nemám teplou vestu, říkáš.
2: Povídej, chceš před

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla tři pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby. Je večer.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

cítíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí poměnky. Pak budeš tichá a voněvá.

Vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

Když potom probudí se ráno, jsem zas malý Don Quixote, co sice statečně se bije.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

režimní krkavce včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. Tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí.

s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Ho, tam ve starém domě, žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

Kravci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. Ho, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svýma mě do očí, kdybych jim řekl to, co chtěl.

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný je S. byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací v prostoru Jáchymov a Příbram.

přiláhat ke světu, jak letní šaty z těžklé deště, má vlastní ženě snímat zertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Nést si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si na něj neštěk. Všechno to chtít obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postele. Vylíz za srdce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. Pak zkoušel střepy krví slepet, držet se vína v petce jako

a chočit ošoustat, ochránit, všechno to chtít, obejmout, obřezat, otevřít,

Trhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, líst nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

poslyšte pověst o tom, stalo se to potom, co morová rána postihla mě.

a není radno další nalít. Čeká nás důležitá mise, ráno se vzbudit nevyspalí, zmámeně obstát u komise.

a večer zase hrozí ráno a zrcadlo je čím dál krutší. Kontrolka hlásí vyprodáno.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Je krátce po druhé.
0: Radio Folk. Váš klidný prostor.